pentlíček, pentlíček, co zrobí pěchníček, tego nevím. Kto je z Marti, kto rozervě, či před přervou, či po přervě, tego ještě nevím.